Někdo o sobě si myslí, že je velký frajer, když jen v posilovně drtí a pak bicákama vlaje. Všechno řeší silou, myslí si, že je víc. Asi ho teď zklamu, že mu řeknu z plných plic, jsem ten, který mu

0: povídám, jaký kdesi, co jsem vlastně zač.
1: Jsem vlastně zač.
0: Jsem záchranář, co tě zachrání na duši, na těle, než slaneš z postele.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí. Blue hotel.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za

A 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krajina rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

0: na kom.
1: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Kóp. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Právě teď letí píseň do prodejny Coop typ Hrotovice na ulici Sokolská. Přejeme hezký poslech.
1: V Hrotovicích stojí obchod, každej ho tu dobře zná. Coop typ má dveře do kořán a už

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krajina rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Koup Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta Jihočeská Niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Ooh, here's another one, rising to the top around the world. Special dedication throughout the nation. Don't you forget about me.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Právě teď letí píseň do prodejny Coop typ Hrotovice na ulici Sokolská. Přejeme hezký poslech.
1: V Hrotovicích stojí obchod, každej ho tu dobře zná. Coop typ má dveře do kořán.

Rotovice zpívají teď do všech stran. Tohle je náš obchod a teď hezky přeji.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta Jihočeská Niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krajina rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x 85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vyhranými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krajina rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta Jihočeská Niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus Výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop typ Hrotovice na ulici Sokolská. Přejeme hezký poslech.
2: V Hrotovicích stojí obchod, každej ho tu dobře zná. Coop typ má dveře do kořán,

máš kouzelnou moc, rozhoupej tuhle noc, nech svý vlasy vlád. Klidně budu anděl nebo ďábel, jak to chceš. Šeptej se mnou

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti za 19,90. Coop, všechno dobré.
1: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mý.

a Bůh ví, ani moje tvář. A těch pár slov, pár krátkých vět, já vůbec nevyslovil.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma.
1: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

Barony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Koup Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupete popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

Ne, mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krajina rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.
2: Tak

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x 85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

už dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Právě teď letí píseň do prodejny Coop typ Hrotovice na ulici Sokolská. Přejeme hezký poslech.
1: V Hrotovicích stojí obchod, každej ho tu dobře zná. Coop typ má dveře do kořán.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta Jihočeská Niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krajina rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud? Kdo ví? Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky. Drahý můj.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tip v Telči na ulici Dačická. Přejeme hezký poslech.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Kóp. Všechno dobré.

Meky Messer, ach můj bože, kdo dokáže, že je vrah na nábřeží řeky Temže, lec kdo život dokonal, mor tam nebyl, víme jenže, Meky Messer blízko stál. Jednou zmizel chudák Majer, jindy boháč Miller zas. Meky s hůlkou jako frajer,

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Tiempo.
1: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop!

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop typ Hrotovice na ulici Sokolská. Přejeme hezký poslech.
2: V Hrotovicích stojí obchod, každej ho tu dobře zná. Coop typ má dveře do kořán,

Rotovice zpívají teď do všech stran. Tohle je náš obchod a teď hezky přijde.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus Výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Ahoj, tady je Petr Kotwald. Zdravím všechny posluchače a tohle je můj nový singl Marianne.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus Výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tip v Telči na ulici Dačická. Přejeme hezký poslech.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti za 19,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta Jihočeská Niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus Výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.
2: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstích.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

0: Právě teď letí píseň do prodejny Coop typ Hrotovice na ulici Sokolská. Přejeme hezký poslech.
1: V Hrotovicích stojí obchod, každej ho tu dobře zná. Coop typ má dveře do kořán a

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: jsi moje první, moje jediná, nádherná, jako Kolumbína. Pojď, pojď, není vyhrudí, smrzlinu od cukráře nesu ti. Jsi moje první, moje jediná, neměj strach, tak to vždycky začíná.
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den, espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka, sojový suk, klasik 50 gramů za 6,90. Varoma, dlouhozrná rýže ve varných sáčcích, 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy, 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou, 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou, 400 gramů ve skle za 39,90. Nebo rajčatový protlak, 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krajina rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Cože?
1: Ještě jednu sloku.
0: A proč bys přidávala sloku?
1: Aby jsme se tady tak nemačkali.
0: To se ti nelíbí.
1: Ale líbí, ale prostor je to třeba.
0: Že já si právě myslím, že když se tady zvětšíme, tak se nenajde tady, víš, že se nám jako ta písnička se prostě, z tý se stane takový bludiště a už se, bude to problém se tady najít, já už bych radši zpíval refrén.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Koup Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta Jihočeská Niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus Výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

0: Právě teď letí píseň do prodejny Coop typ Hrotovice na ulici Sokolská. Přejeme hezký poslech.
1: V Hrotovicích stojí obchod, každej ho tu dobře zná. Coop typ má dveře do kořán,

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

najdem odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, stupeň

to do ohně dám. Tak pojď, zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

ti dám. Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta Jihočeská Niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus Výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krajina rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta Jihočeská Niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus Výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

McCormick, she loved things.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Právě teď letí píseň do prodejny Coop typ Hrotovice na ulici Sokolská. Přejeme hezký poslech.
1: V Hrotovicích stojí obchod, každej ho tu dobře zná. Coop typ má dveře do kořán a

Katovice zpívají teď do všech stran. Tohle je náš obchod a teď hezky přejdeme.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta Jihočeská Niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus Výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krajina rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti za 19,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si, veď zaspávali sme spolu a ja tu som. Necítim ani tvoju vôňu, ktorou očarila si ma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny z Česka.

0: tmou.
1: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus Výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

0: Právě teď letí píseň do prodejny Coop typ Hrotovice na ulici Sokolská. Přejeme hezký poslech.
1: V Hrotovicích stojí obchod, každej ho tu dobře zná. Coop typ má dveře do kořán a

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst, doma

kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma.

kdo sobě si myslí, že je velký frajer, když jen v posilovně drtí a pak bicákama vlaje. Všechno řeší silou, myslí si, že je víc. Asi ho teď zklamu, že mu řeknu z plných plic. Jsem ten, který mu, i když nemá figuru, nikdo

Já jsem prostě jinej, i když nemám svaly. V modrý uniformě jsem se prostě našel. Nejsem žádný béčko, nejsem bramborová kaše. Co ti touhle písní chci vlastně, lásko, říct?

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta Jihočeská Niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupete popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Kop, všechno dobré.
1: Ty jsi pěkný dezolát.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny z Česka.

svět. Promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou.

Zem odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť,

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus Výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta Jihočeská Niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus Výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

0: Právě teď letí píseň do prodejny Coop typ Hrotovice na ulici Sokolská. Přejeme hezký poslech.
1: V Hrotovicích stojí obchod, každej ho tu dobře zná. Coop typ má dveře do kořán a už

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka, sojový suk, klasik 50 gramů za 6,90. Varoma, dlouhozrná rýže ve varných sáčcích, 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy, 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou, 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou, 400 gramů ve skle za 39,90. Nebo rajčatový protlak, 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop,

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno-šunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta Jihočeská Niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus Výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka, sojový suk, klasik 50 gramů za 6,90. Varoma, dlouhozrná rýže ve varných sáčcích, 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy, 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krajina rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou, 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou, 400 gramů ve skle za 39,90. Nebo rajčatový protlak, 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

tančil jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospůdy

Valentína svíral ještě tuhý mráz, když vyjížděl si z Radotína z poskytnuté výstrahy. Věděl si, kam výjezd míří, do obce Zvole u Prahy, kde ohnivý šíp tvé srdce skřížil. Hrdině si šel do boje s plamenem.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

0: vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupete popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krajina rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme.

0: Právě teď letí píseň do prodejny Coop typ Hrotovice na ulici Sokolská. Přejeme hezký poslech.
1: V Hrotovicích stojí obchod, každej ho tu dobře zná. Coop typ má dveře do kořán a

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala, sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Právě teď letí píseň do prodejny Coop typ Hrotovice na ulici Sokolská. Přejeme hezký poslech.
1: V Hrotovicích stojí obchod, každej ho tu dobře zná. Coop typ má dveře do kořán a už

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

ve dětství. Máš tu, co si budem lhát, i špunt, i drát.

Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si hurikán, hurikán, hurikán.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90.

50. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krajina rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala, sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: Právě teď letí píseň do prodejny Coop typ Hrotovice na ulici Sokolská. Přejeme hezký poslech.
1: V Hrotovicích stojí obchod, každej ho tu dobře zná. Coop typ má dveře do kořán a